Indeholalki, indeholalmeral kaisisu, indeholalkiralmeral salsisutus. Yolololero mamu, yolololero mamu.